Každý den jako ten první stejný se zdá, každý kout téhle černé hloubky uzná. Modrý je den a černá je zem, až vyjde ven, tak už nebude mlát. Celých 16 tun to zastaví dech a krev jeho dlaní visí na černých zdech. Jak pevně svírá klouby a zdá se hrou, těch 16 tun, co má za sebou. Slaný pot rány hojí a tak se fárá dál. Starý dech trochu stojí, ale kdo by se bál? Zbytkem síly své, než se rozední, zvedne tu 16. tunu poslední, celých 16 tun. To zastaví dech a krev jeho dlaní visí na černých zdech. Jak pevně smírá kouby a zdá se hrou, těch 16 tun, co má za sebou.